0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.

0: si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Happy birthday. So make a wish.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, je přesně 7 hodin a jsou to první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Částkou zhruba 203 tisíc korun chce platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti Německo. Dosud dostávali v průměru 1000 eur, tedy 25 tisíc korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový. Nabíjení elektromobilu může řidiče vyjít výrazně levněji než tankování nafty či benzínu. Stačí si pořídit domácí nabíjecí stanici a přejít na výhodný tarif, který distributoři nabízejí. Nárok na něj má každý majitel elektrovozu, když si nechá nainstalovat stanici splňující předepsané požadavky. O sazbu potom žádá u distributora. Změna je bezplatná a většinou ji lze vyřídit online nebo telefonicky. A pojďme také na hokej. Colorado s Martinem Nečasem má problém. Dosavadní suverén nejen vyřazovací části NHL prohrál i druhý zápas série s Vegas Golden Knights v sestavě s Tomášem Hertlem po čtvrteční prohře 2-4, tentokrát 1-3. Oba čeští útočníci vyšli na prázdno. Na straně vítězů dvakrát skóroval Barbašov. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Sparta Fest na Letné pokračuje druhým dnem. Akce nabízí i sportovní zóny, kde si vyzkoušíme různé sportovní dovednosti. V areálu bude možné sledovat i hokejové utkání Česko-Slovensko. Na pódiu se představí Dorian, Slza, Adam Mišík nebo Činasky. Program najdeme na webu spartafest.cz. Z Metropole Lucie Daňková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Dnes nás čeká nádherný den, už vlastně takový letní bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima 28 stupňů Celsia.
6: Grilovačky, opalovačky, koupačky, slíkačky, dobré ráno.
2: Hit Radio. Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
6: Je to tak, jsem tu s vámi, moje maličkost, vstala, nezaspala, ale je tu i Filipek Lejček. Hezké dobré ráno vám přejeme, Fitipaldi, pojď.
4: Krásné ráno.
6: Bude krásně, bude sluníčko, dobrá nálada. Co takhle nějaká grilovačka, opalovačka, koupačka, už pojďme vytáhnout ty bazény, protože nás čeká fakt peprný týden, ale hlavně teď startujeme ten nejlepší víkend českého éteru. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, tak dobré ráno.
2: Hit Radio.

0: Tomu říkám ranní probuzení, sobota 23. květen, Linkin Park, Emptiness Machine, hezké dobré ráno. S vámi Lea s Filipem, tak doufám, že vstáváte. Možná si někdo dáváte právě takové to první kafíčko. Tak víte co, máte ještě dneska nárok na 4 další, Filipe. Ty seš kávař? Kávař? Řekla jsem kávař?
1: No, tak ono to kávař, kávař,
0: kafas?
1: No.
0: Kafař nebo kávař?
1: Říká se kafař spíš, ale ono to je vlastně taky zvláštní slovo, no.
0: Tak si představ, že evropští experti tvrdí, že 5 šálků espressa denně nikomu neublíží. Je to souhlas nebo ne?
1: No, 5 jsem si jich nedával nikdy. Minule jsem měl 2, ale je pravda, že zase nepiju espresso a v tom mám to našlaný mlíko, což má trochu jiný efekt.
0: Počkej, a jaký je rozdíl mezi espressem a dalším druhem kávy? Protože espresso, já opravdu macchiato. Nejsem kafař, kávař, takhle, já jsem čajíčkář.
1: Espresso je čistě tak jako trochu kávy bez mlíka, bez ničeho.
0: Já znám jenom Turka.
1: Takže preso takhle vezmeš teoreticky.
0: Ne toho Filipa, jo.
1: Espresso vemeš a vlastně ho vypiješ během chviličky, aha. Potom je třeba flat white, to je dvojitý preso s hodně mlíka našlehanýho, ano. A pak je latte, to je preso taky s mlíkem.
0: Dobře, tak jestli tohle nikomu neublíží, OK, souhlasíme, ale o velikosti šálku nemluvili.

0: takhle.
1: Tom rozdíl, někdo si třeba dělá, já nevím, Turka do dětského kyblíčku na písek, že jo?
0: Ale to už není espresso.
1: A Turek je asi to nejsilnější, co může být?
0: No Turek, no, hlavně Turek je jako obrovská sklenička většinou. Preso, opravdu, když si dáš jenom preso, tak to je skoro jako na jeden, dva loky a máš hotovo.
1: A na dně takový ten logr.
0: No to je u Turka.
1: To bumbá moje babička.
0: U presa, ne. Turek, no, dávají si to občas, když hodím někde v restauraci, takových těch starších hospodách se důchodci zeptají, a máte Turka? Někdo ho skutečně mají, takže to tam zaleje z té rychlovarné konvice a jsou spokojení důchodci.
1: Ať je to, jak je to, mě prostě nakopne čaj. Pořádná porce zeleného čaje nebo bylinkovej čaj, nebo samahan miluju. Tak dejte vědět, jestli jste čajíčkáři, nebo jestli jste kafaři na 777-937-777. Taky co děláte, jestli vstáváte, jdete spinkat. Prostě nám dejte vědět, že jste tady s námi a my posíláme Sonic a Sky.

0: Dneska nás na mistrovství světa čeká hokej proti slovenským bratrům. Já nevím, jak vy, ale už teď mám takové tušení, že uděláme z jejich brankáře legendu. Vypálíme na něj asi tak, já nevím, 200 střel a vyhrajeme 2-1. Ale poté, co budeme 57 minut prohrávat. Jinak to prostě letos neumíme, ale budeme mít takové ty zimomrauky, ako sa dá povedať. Každopádně, ať to dopadne jakkoliv, držme pěsti, palce a prostě doufejme, že to ti naši kluci zvládnou.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jeho feel?
1: Jaký by to asi bylo, kdyby najednou stál u mojí postele Robbie Williams a říkal, Leonko, vstávej. To by bylo sladké probuzení. Hezký dobrý den, 7:30 ranní update, informace pro start vašeho dne právě teď.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno. Neobvyklý zásah provedla švýcarská policie, když na severozápadě země dočasně uzavřela dálnici v obou směrech, aby zachránila kachní rodinku, která zabloudila na komunikaci a v dělícím pruhu uvázla v odvodňovacím kanálu. Nakonec všechno dobře dopadlo, ale provoz byl zastavený nakonec asi hodinu, což si dokážete představit, způsobilo obrovské kolony.
1: Mně se tohle ale taky jednou stalo, že opravdu jsem zastavila a kachní rodinka si to přecházela přes silnici, prostě 10 kachňátek. Kačena předtím a prostě bylo to nádherný. Já taky jsem zastavila dopravu.
3: Nezodpovědná takže... matka, opravdu. Ale... Ta kachna, samozřejmě ne ty. Velkou krádež supermarketu v dánském městě Skive odhalila zákaznice, která si všimla, že dva návštěvníci prodejny měli zcela naplněný nákupní košík. Možná to znáte, když si skenujete sami vlastně, co nakoupíte, no ale u té samoobslužné pokladny měli jen jedno balení mouky a poté se vším odešli. Takže teď je z toho supermarketu hledají, zkrátka podvádět se nevyplácí, přátelé.
1: Ale stát se to může.
3: No stát se to může.
1: To ti taky stalo.
3: Jo, že místo 30 věcí naskenuješ jednu.
1: To zase ne, že jsem zapomněla třeba, že tam byly dva rohlíky a dala jsem jeden.
3: Zapomněla, jasně. A když už jsme byli u těch zvířátek, tak italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Ptáci s dlouhými duhovými ocasy tam chodí po ulicích. Místním to sice hrozně vadí, ale pro turisty skvělá atrakce a fotí se právě s tímhle krásným zvířetem na Instagram a Facebook.
1: Že si fotí ty ocasy, jo?
3: Ocasy, všichni si fotí ocasy, takže do Punta Mariny radši nejezděte.
1: Ty jsi taky ocas.
3: Nefoť mě.
1: Hit Radio s vámi, pojďme se pořádně probrat touhle skvělou tanečníčkou. Hezkou sobotu.

0: You Do, jak pak se dneska máte? Kapela Roxette, posloucháte Hit Radio s vámi Lea a Filip. My jsme se vás dotazovali, jestli jste čajíčkáři nebo kafaři, taky se dá říct kávaři. A těch SMSek, Fildo, nám přišlo strašně moc. Třeba nám tady píše Marie, dobré ráno, Leonko Fílo, já kávu milovala. Když jsem pracovala ve zdravotnictví, tak jsem vypila 4 až 5 káv denně. Před 4 lety jsem onemocněla a káva mi moc nedělá dobře, ale stále vůni kávy miluji. Jste úžasní, moc vás zdravím, Maruš. Maruško, taky pozdravujeme.
1: Pozdravujeme, Maruško, přesně, ale co jsem ještě chtěl říct s tou kávou, máme tady i kolegy, kromě tebe teda, který třeba si udělá jako jednu kávu a za půl hodiny se zeptám, hele, kam jdeš, Michale, řeknu třeba, ona si udělá ještě jednu a za další 40 minut další, takže třeba během hodiny a půl 3 kávy, ne. Tady máme i takovýhle kolegy na Hitrádiu.
0: Nechápu, pak nám tady píše třeba Jenda z Trutnova, ahoj Leo a Filipe, nenapsal kávu, ale napsal kak. Já už v altánu na fajfce a na stole Nescafé krema.
1: Tak, tak tam má být asi.
0: Asi jo.
1: Jo, no tak
0: zdravíme Jedno, ať ti ta káva chutná.
1: Jedno potom... možná už by si neměl žádnou dávat dneska, když to tak čteme.
0: Potom tady Marťas. Zdravím vás všechny. Ráno si dávám kafíčko s mlékem a večer si dám čaj s pozdravem Marťas. A nebo ahoj, ani jedno, piju zázvor s citrónem, Zdeněk. Hele, nám píšou samý chlapi, koukám. Nebo Radka. Ahoj, já ani jedno, káva mi voní, ale nepozřela bych jí, čaj piju jenom před smrtí, celý život ráno, jenom studené mléko, přeji sluníčkový den, Radka.
1: Čaj piju jenom před smrtí, ano. Neměla tam být třeba před spaním?
0: Asi jo.
1: Ale ty telefony dneska to umějí tak vtipně jako přepsat sami, ano. Že z toho vznikne teda zajímavé, prosím vás přátelé, tak čaj před smrtí si nedávejte. Zkuste to před spaním, anebo ráno po probuzení. Děkujeme.

0: going back.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, za chvíli je 8 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Při pátečním požáru a dvou výbuších v loděnici na newyorském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí bylo zraněno, většinou hasiči a záchranáři. Příčina incidentu se stále vyšetřuje. Do akce bylo nasazeno nakonec přes 200 hasičů a záchranářů. Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm. Se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů. Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvají až do 9. června. Dotknou se zhruba 20 železničních přejezdů. Některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu. A pojďme také na sport. 8. hrací den na světovém šampionátu ve Švýcarsku nabídl další 4 duely. Němci porazili ve skupině A Maďary 6-2 a premiérovým vítězstvím si uchovali naději na čtvrtfinále playoff. Kanaďané po klopítnutí s Nory výsledkově zvládli souboj se Slovinci a po triumfu 3-1 si upevnili první místo ve skupině B. Finové s přehledem přehráli 4-0 Velkou Británii a po páté naplno bodovali a zajistili si postup do čtvrtfinále. No a Britové nadále zůstávají bez bodu, stejně jako Itálie, která podlehla Švédsku 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Den pro rodiny s dětmi, bezpečně u vody. To je akce, na kterou zvou dnes Žluté lázně v Podolí. Velkolepou podívanou tady na břehu Vltavy chystají záchranáře i zástupci policistů. Chybět nebude záchranná akce vrtulníku na vodě, vodní skútry a soutěže pro malé návštěvníky na suchu. Začíná se v pravé poledne. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Dnes už nás čeká opravdu parádní počasí, hlavně se pořádně namažte opalovacími krémy, bude jasno nebo skoro jasno a maxima na 28 stupních Celsia.
1: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
5: Víkend
1: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
6: Dobré ráno, 3 minutky po 8, ale a s Filipem stále s vámi. Víte, na čem jsou Češi totálně závislí? Na jakém druhu pečiva, Filipe?
3: Rohlík.
6: Ano, až fakt? 13 milionů jich denně sníme. O tom si ale řekneme víc za chviličku. Teď už Leony Faded Love, ale před ní ještě Lost Frequencies. Hezké ráno.
1: Hit Radio City.

0: A takhle to přesně vypadá, tak jak to vypadá tlevá, když dospívá Leony a ta druhá Leona si zapomene zapnout mikrofon. Hezké dobré ráno, 7 minutek po 8 hodině. My jsme tady zmiňovali, na čem jsou totálně závislí Češi. Filip řekl na rohlících, ano, je to tak. Když je to ráno, snídaně, tak si představte, že každý den jich sníme 13 milionů rohlíků.
1: Jako v Česku jenom?
0: Asi celkově bral, nebo v Česku? Ne, v Česku, no,
1: to nemůže být, to by si každý Čech musel dát každý ráno jeden rohlík a ještě někdo si musel dát vlastně 1,5 skoro.
0: Hele, každý den jich údajně sníme 13 milionů.
1: Dobře, dobře,
0: pozor,
1: dobře.
0: Ročně jich každý sníme 440 a v roce 1980 stál 30 haléřů a celkově je nejlevnějším pečivem v Evropské unii.
1: Tak je pravda, že rohlík proti tomu, když jedeme do zahraničí a chceme se dát nějaký místní pečivo, ano, tak stojí opravdu jako zlomek ceny.
0: Není ale... nad zlaté české rohlíky.
1: No, to je fakt. Ale někdo musí ty rohlíky teda jíst i za nás, jo? Ty jsi říkala 440 rohlíků, ano, každý za rok. Tak je pravda, že znám lidi, co spořádají za den 5-6 rohlíků, hlavně ty, co dělají třeba na stavbě, vemou si svačinu.
0: Já třeba rohlíky nejím vůbec, jenom výjimečně o víkendu si chodíme pro anglický, že jo?
1: Jo, takže dneska vlastně si jeden. Dáme 2 až 3 tady sníme. To je pravda.
0: No a nejčastěji si ho dáváme s máslem, jasně, sýrem, máslo a med, na které se dokonce, já nevím, dávají si tam všechno možný, no, já nevím.
1: Paštiku.
0: Co ještě se dá dát na rohlík?
1: Marmeláda, šunka.
0: Co ještě?
1: No,
0: Nutella.
1: Sádlo se tam dá dát třeba taky. Škvarková pomazánka, vajíčková pomazánka.
0: S čím jakýkoliv si dávají rohlíky naši posluchači? Něco atypického nám napište. A dokonce, hele, já vím, že teď udělali někde, že do rohlíku dostaneš třeba segedín nebo guláš.
1: Jo, to jsem viděl. To,
0: a dokonce je to
1: zajímavý.
0: Tady u nás někde v Praze, že fakt do toho rohlíku, nebo ten,
1: ježišmarja,
0: ten salát bramborovej.
1: Pochoutko,
0: nebo šopák, že jo, do toho. No jasně.
1: Teď jsme to překombinovali hodně, ale to je pravda, že rohlík se dá vykuchat a do něj se dá dát i párek, dá se do něj dát omáčka,
0: všechno.
1: Cokoliv.
0: Tak dejte vědět, s čím máte nejraději rohlík vy. A pokud vás napadá něco atypického nebo máte nějaký dobrý recept, napište nám ho 777 937 777.

0: Pictures of You Last Good Night. Hezké dobré ráno. Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea s Filipem. Pojďme si říct, co se děje tento den, 23. květen. Tak přátelé, dneska je světový den želv. Měl jsi někdy doma želvu?
1: Ne, neměl, ale asi jsem je ani vlastně nikdy nechtěl. Kamarádi měli, ale mě to vždycky přišlo takový jako smutný v určitý želvičce, víš, v tom malém akvárku, terárku.
0: Já jsem želvy měla, já jsem je milovala, já jsem měla a ani chudinky nevím, kde skončily. Dokonce jsem i jednu želvu tenkrát našla na sídlišti v České Lípě, kde jsem bydlela do svých 15 let. A když si teď tak vzpomenu, tak vlastně jednu velmi významnou želvu známe všichni, hlavně my devadesátkáři. A to je, ale já napovím, já pustím vlastně takovou známou píseň z toho filmu, kde byla nejznámější želva, která se jmenuje Morlor. Už víš?
1: Nekonečný příběh.
0: Ano, jak Atrej, že jo, šel těma bažinama, šel za Morlorem, poradit se, jak může zachránit svět fantazie a tak podobně. Ježíš Maria, miluju Nekonečný příběh. Dejte vědět, kdo jste na tom podobně, kdo jste vyrůstal na tom Nekonečném příběhu a kdo jste plakal u takové té scény, kdy se mu Atrejovi vlastně potápěl ten kůň Artex. Jak křičel, Artexi, Artexi, no a pak Falko, že jo, no a Morlor byla ta želva. Ježiš, já jsem se zasněla. Vypněte mi ten mikrofon.
1: Já tě ho nevypnu ještě, ale můžu říct ještě jednou zajímavost k želvě, já jsem to tady teď hledal.
0: Ano.
1: Víte, že želva tady ozdobná dokáže přežít v zamrzlé vodě bez kapky kyslíku až neuvěřitelných 100 dní. To je neskutečná zpráva. Takže
0: wow.
1: Želvy jsou jako skvělí tvorečci a hlavně se dožívají velkého množství let.
0: Ano.
1: Navíc ten jejich organismus se prý vůbec nestárne, takže i v 80 oni se cítí stále jako ve 20.
0: Tak v příštím životě chci být želva ninja, Michelangelo, jak se jmenovali? Donatello, Raffaello a
1: no. Ferrero.
2: Hit Radio City. Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno. V americkém státě Oregon je na prodej celé jedno městečko duchů z dob Zlaté horečky, a to za cenu průměrného bytu v Londýně. Součástí nabídky je historický salon, opuštěná věznice i původně dřevěné domy. Realitní kancelář láká kupce na absolutní klid, ale vtipálci na internetu varují, že v ceně jsou 100% i místní strašidla. Hasiči v Olomouci vyjížděli k případu, který připomínal scénář ze špatného filmu. Mladá žena se tak nešikovně snažila vyčistit svůj domácí kávovar, až jí uvnitř přístroje pevně uvízla celá ruka. Po marném boji musela zavolat pomoc. Záchranáři museli kávovar doslova rozřezat hydraulickými nůžkami. No a žena nakonec vyvázla bez ranění, spotřebiče na odpis, takže pokud bude chtít ty 4 kávy denně, jak jsme říkali, bude muset koupit nový. Důchodce ze Skotska slaví pohádkové bohatství, ke kterému přišel kvůli tomu, že si zapomněl vzít v obchodě brýle. Na tiketu loterie totiž omylem zaškrtl úplně jiná čísla, než která pravidelně sází už 25 let. Tento zrakový handicap se ukázal jako nejlepší životní trefa, která mu vynesla jackpot v hodnotě 3 milionů liber, to je nějakých 80 milionů korun.
1: To je nádherný, já chci taky takovej
0: typ. Počkej, já si sundám brýle. A už vidím ty výherní čísla. Přátelé, zkuste to taky.

0: Post Malone, Sam Filter, Rani, hezké dobré ráno. Za pár minutek už bude dopoledne, před námi spousty skvělých hitů, David Guetta, Sia, Luis Capaldi, Florida a spousty dalších, ale hlavně bude narozeninová ruleta. Co pak tam dneska asi je? Vidět to můžete i na našem webu hitradio.cz, mrkněte se, kliknete na soutěže a tam máte celý seznam, co se daný aktuální víkend nabízí pro někoho z vás. Podmínky jsou jednoduché. Mít kolem sebe někoho, kdo má, měl, anebo bude mít narozeniny. A potom čekat na mou výzvu, jakmile uslyšíte, volejte. A ono to přijde velmi brzy.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 9. hodina, s ní další zprávy, o kterých vás vítá Filip Lejček. Ceny letenek rostou, zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun, letos je cena o 500 korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Šťastlivec na Slovensku vyhrál více než 11,5 milionu korun. Díky speciálnímu typu soutěže bude výhra vyplácena měsíčně. Pravidelně mu tak na účet bude chodit téměř 100 tisíc korun. Druhý hráč bral necelé 3/4 milionu korun. A teď už pojďme na sport. Kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 na velké ceně Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris. Čtvrtý byl Oscar Piastri. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Sobotní podvečer v rytmu salsy nebo samby. Taneční škola La Tropical zve na originální Tropical Party na terasách obchodního centra Smíchov. Speciální akce plná hudby a tance, kde nechybí superdrinky, DJ Latino nebo animace a workshopy. Začíná se už 5 hodin odpoledne a více na webu La Tropical. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Milovníci vysokých teplot, tak se už dnes konečně dočkají, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima se zastaví až na 28 stupních Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezký dobrý den, sobota 9:59, tak na koho pak čeká dneska narozeninová ruleta? Co takhle pořádnou zážitkovou akci? Co takhle střelba pro opravdové fajnšmejkry? Tohle a ještě mnohem více tady pro někoho z vás máme. Teď už ale žijeme len ráz.
0: Hit Radio City.

0: Glass Animals, Heat Waves, posloucháte Hit Radio. Je sobota dopoledne, 8 minutek po 9. hodině s vámi Leona a Filip. Máme tady opět nový průzkum. Filipe, to je něco pro tebe, protože ty jsi takový sportovní nadšenec, ať už fotbalový nebo hokejový. Tak nový průzkum potvrdil to, co asi všichni možná i tušíme. Jakmile padne totiž puk na led, v obýváku se probudí genius. Všichni všemu rozumíme, včetně mě. 60% lidí si myslí, že ví přesně, co by měl hokejový trenér během zápasu udělat. S tím se taky stotožníme, že? No a nejvíc rad prý posíláme trenérovi během přesilovek a při hře bez brankáře. A podobně skvělí jsme podle našich vlastních názorů při radách, jak třeba vychovávat cizí děti. O tom bych taky mohla vyprávět. A kdybychom těch 60% energie, co dáváme do rad, dali do vlastní práce, jsme do 5 let ekonomicky před Švýcarskem. No? To je co?
1: No co Čech, to trenér, to se říká ne nadarmo. A myslím si nejen opravdu v návaznosti na ten sport, ale i na ten osobní život, no. Ale i já si někde jako přistínu, že bych furt jako koukám, co by kde mohlo jako být lepší se změnit a přitom zapomínám jako na sebe, co bych třeba já mohl udělat lépe. Takže já se v tom poznávám vlastně taky.
0: Je to takový uvědomění, takový ten aha moment, jak se říká, že fakt bychom se možná nad tím měli zamyslet. Je to tak?
1: Je to tak, takže dneska tím začnete, až budete chtít na něco nadávat, někomu radit, tak si nejdříve podívejte sami na sebe, jestli jste vlastně i vy dneska nemohli udělat něco lépe.
0: Haleluja! Teď už tahle skvělá věc z filmu Divoké kočky.

0: Damiano David, Next Summer. Minutka po čtvrt na deset, posloucháte Hit Radio. No a vy víte, co přijde teď, že jo? O tom žádná. Prostě pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volejte právě teď, protože narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. Do té doby silné espresso macchiato, Toby Cash nebo taky jeleni, jediný, co chci.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jeleni, jediný, co chci, 9 hodin 30 minut a my pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety v sobotu 23. května. Já se těším, kdo z vás to bude, takže se ptám. Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Halo, halo, dobrý den, ahoj, Žanetu.
0: Ahoj, Žanetko, odkud voláš?
1: Já volám z Turnova.
0: Odkud?
1: Z Turnova.
0: Z Turnova, a jaké jsou plány na víkend?
1: No tak je krásně, takže si nacvičíme, jak to bude vypadat v létě.
0: Jasně, naprosto souhlasím. Ještě k tomu jsi se dovolala k nám do narozeninové rulety. Tak prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: My teda máme květen narozeninový od začátku až do konce a jedním z nich byl teda můj syn, bylo mu 31 let,
0: ano.
1: Takže to bude pro něj.
0: A jak se jmenuje?
1: Jakub.
0: Jakub. Dobře, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební hity pro Jakuba. Jaký je ten den, kdy má narozeniny?
1: 3. května.
0: 3. května, tak už to tady cvakám do počítače. On nám vyfiltruje 3 hudební interprety, kteří ovládali v den narozenin tvého syna Jakuba. Světové žebříčky hudebních hitparád. Na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně mu ho pošleme. Jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Typický letní party song Cool the Gang a Celebration.
1: Já bych dál nechodila.
0: Že jo, to je úplně na první dobrou. Cítím v kostech, že dneska bude veselo.
1: Ano.
0: Dobře, takže vybíráme teda Cool the Gang. V tom případě, Žanetko, teď máš ten správný okamžik, aby si svému synovi mohla sdělit cokoliv máš na tvém srdíčku, tak pojď na to.
1: Tak milý Jakube, já ti přeju, ať se ti dál daří, tak jak se ti daří, ať jsi se svojí manželkou šťastný a žijete si spolu krásný život. Všechno nejlepší k narozeninám.
0: To je krásný. My se tady samozřejmě s Filipem přidáváme, přejeme všechno jen to nejlepší, nejkrásnější. A aby si neodešla úplně jako s prázdnou, že pošleme samozřejmě skvělý hit s dobrou náladou, tak tady máme díky firmě na zážitky i nezapomenutelný adrenalinový zážitek. Zážitková střelba pro opravdové funčmakery. Vystřelit si může až z 18 zbraní.
1: Wow, ten samozřejmě to přijde Jakubovi a myslím si, že bude nadšený, protože to je střela.
0: Střelba na střelnici je prostě skvělá, i co se adrenalinu týče, takže gratulace obrovská, no a narozeninový song posíláme právě teď za tebou a taky nám vydrž na telefonu, ať víme, kam tu výhru poslat.
1: Dobře, já moc děkuju.
0: Měj se krásně a ahoj!
1: Ahoj!
0: Teď už Celebration Cool the Gang. Pro všechny, kdo dneska oslavujete, každý den je důvod k radosti. Jdeme na to!

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio. 9 hodin 41 minut k tomu aktuální čas, sobota 23. května. Před námi Lady Gaga, The Sound of Silence, anebo Kateřina Marie Tichá. Tohle a ještě spousty dalších skvělých hit

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Loni se stalo 5033 dopravních nehod s účastí cyklistů. Nejméně 82 lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Nezvěstných zůstává 9 osob, uvedla dnes agentura AFP s odvoláním na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta jen o chvíli dříve informovala, že páteční výbuch plynu v uhelném dole na severovýchodě Číny si vyžádal více než 50 obětí. Předchozí bilance činila jen 8. A pojďme také na sport. Hokejová reprezentace má před sebou na světovém šampionátu zápas, který může lecos ukázat o její formě i ambicích. V odpoledním duelu ve Friburgu vyzve Slovensko, které zatím ve skupině ztratilo jediný bod. Zápas začíná v 16:20 přímém přenosu na ČT Sport. Česko je aktuálně v tabulce na 10 bodech, Slovensko má o bod víc, tedy 11. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Sparta Fest na Letné pokračuje druhým dnem. Akce nabízí i sportovní zóny, kde si vyzkoušíme různé sportovní dovednosti. V areálu bude možné sledovat i hokejové utkání Česko-Slovensko. Na pódiu se představí Dorian, Slza, Adam Mišík nebo Činasky. Program najdeme na webu spartafest.cz. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Mikiny ani bundy dnes rozhodně potřebovat nebudete, budou vám stačit šaty, šortky, tričko, zkrátka cokoliv na letní počasí, jasno až skoro jasno a až 28 stupňů Celsia.
0: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší.
3: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 10. pokračujeme, před námi spousty skvělých hitů jako Black Eyed Peas, anebo Tones and I a Dance Monkey, tak jdeme na to.
0: Hit Radio City.

0: Dne, hezký dobrý den s vámi Lea a Filip. A představte si, že údajně 94% všech lidí v práci flirtuje. Fakt, prostě jen co odejdeme z domu, začíná jedna velká taková ta Sodoma Komora, jak se říká. A těch zbývajících 6% budou podle mých zkušeností nejspíš třeba květiny v květináčích. Ne? Těch 6%, když 94% všech lidí v práci flirtuje. Fildo, my taky spolu flirtujeme.
1: Ne, my jsme právě těch 6% lidí, kteří neflirtují.
0: My jsme ten květináč.
1: My jsme ten květináč s květinkou. My máme trošku takový jiný vztah. My se bavíme o čemkoliv, ale určitě spolu neflirtujeme tady.
0: Ne, my jsme takový brácha se ségrou, bych řekla.
1: Já si myslím, že přesně tak bych to řekl, ale dělal jsem v hodně zaměstnáních předtím, kde byla jako větší skupina lidí a můžu to potvrdit, no, že to takhle funguje. Hlavně jsou nějaký ty team buildingy, více denní akce, kde se přespává, tak to je strašně zvěřinec.
0: Ano, jdeme totiž ještě dál, protože každý třetí má údajně zkušenost s intimním vztahem na pracovišti. Já ne. Teda ne, já patřím do té nulty.
1: Já taky teda jsem neměl intimní vztah.
0: My jsme strašně divný, Filipe.
1: No, nebo takhle, můžu zmínit, že když jsem byl nezadaný, tak jednorázová taková intimní věc byla, ale v práci nás to neovlivnilo a to jsme dělali spolu na jednom pracovišti denně.
0: A co jste spolu dělali?
1: No, hráli jsme nejdřív šachy, potom pekseso a pak jsme šli spát.
0: Pak jste si hráli na doktora se tříčku.
1: Říkali jsme intimní věci, že jo.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, dejte nám vědět, jakou zkušenost máte vy na 777-937-777. Zažili jste nějaký ten flirtíček s kolegou nebo kolegyní? Dejte.
2: Hit Radio City.

0: Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, vám přeji krásnou sobotu. Vy jste nám napsali na 777-937-777, jak je to s vaší zkušeností s nějakou intimností na pracovišti s kolegou nebo kolegyní. Těch zpráv, Filipe, nám přišlo strašně moc. Píše tady třeba Martina, ahoj Lonko, mně se to bohužel nejednou stalo, ale dokonce jedním z nich, tady to je špatně asi napsané, jedním z nich je dnes i můj manžel.
1: No vidíš, jak byla práce důležitá. Dokonce jedním z nich je i můj manžel.
0: Ale jo, prostě i takové příběhy píše život. Pak tady píše Martin. Ahoj Lonko, mně se stalo to, že se mě několikrát moje kolegyně snažili svést, ale jsem věrný, nejvěrnější své milované Martince. Jste super, rád vás poslouchám. No to tak, je hezký, to ceníme.
1: To je krásný.
0: A tleskáme.
1: Tleskáme. Takhle, ovšem, jestli je to pravda, tak tleskáme, ale já si myslím, že málo kdo napíše takhle do rádia, i když anonymně. Ano, podvedl jsem svoji přítelkyni manželku 4x během svého života na pracovišti.
0: Víš, jak se říká, co oči nevidí, to srdce nebolí.
1: No,
0: ale nevěra není dobrá, prostě není dobrá. Když jste svobodní, jasně, užijte si prostě, život je skvělej, život je spousty krásných překvapení, momentů, bohužel hezkých, ošklivých, to známe všichni, ale prostě pokud máte partnera, tak se vykašlete na nějaký takový to kolegování.
1: Já si myslím, že i v rámci zachování jako dobrýho dekora a karmy, tak byste si neměli nic ani začínat, i když vy jste svobodní s někým, kdo třeba víte, že má přítelkyně, manželku, tak si myslím, že taky byste to měli smít ze stolu. Zbyteční problémy děláte i sobě případně, že jo?
0: Je to tak, nedělá to dobrotu. Pojďme radši hrát další skvělou muziku. Od toho jsme tady.
2: Hit Radio City.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio a máme tady opět další takový ten příběh, který napsal sám život. Tomu se totiž říká instruktor. Starý zkušený lékař Karl učil na kurzu mladé zdravotníky, jak postupovat, když někdo dostane infarkt. Simuloval ho totiž tak přesvědčivě, kamarádi, až ho prostě bohužel sám v ten daný okamžik dostal. Studenti si nejprve mysleli, že si dělá legraci, logicky, ale pak samozřejmě to díky bohu zvládli na jedničku s hvězdičkou. Jak se říká, víme, že maturita je obrovský stres, ale tohle je teda ultimátní test, tak to jen prostě, kdybyste si studentíci chtěli stěžovat, že jsou testy těžké, tak na druhou stranu, Karl si pro svůj infarkt asi nemohl vybrat lepší místo a čas. Naštěstí všechno dobře dopadlo. I tohle se děje.

0: A je to tady, za chviličku, za pár minutek začne nejoblíbenější hodinové vysílání o víkendu v sobotu a neděli, kdy hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže nám napište na 777-937-777, co byste dneska tak rádi slyšeli z Eteru Hitrády a pokud vaříte, pečete, smažíte nebo grillujete, což je mi jasný, že se bude dít ve většině českých domácnostech, protože venku bude nádherné počasí, tak my se vám postaráme o ten playlist. 777-937-777 po 11. hity na přání k vaření.
1: Hit Radio City.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, za chvíli 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ceny letenek rostou, zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun, letos je cena o 500 korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie i Řecko. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Loni se stalo 5000 dopravních nehod s účastí cyklistů. 49% bylo havárií, kdy byl cyklista jediným účastníkem. Při nehodách zemřelo 39 cyklistů a těžká zranění utrpělo dalších 299. A pojďme také na sport. Kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 Velké ceny Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris. Čtvrtý byl Oscar Piastri.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Dnes mám skvělou zprávu pro všechny milovníky teplého počasí. Bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima se zastaví až na 28 stupních Celsia.
2: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
5: Hezké, dobré sobotní dopoledne. Hity na přání k vaření startují právě teď. Pište nám na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. Dneska bude krásně, budete mít dobrou náladu, budete si užívat toho dnešního dne. A co vám k tomu bude chybět? Přeci vaše skvělá muzika a teď je ten správný čas, abyste si o ní napsali. Tak jdeme na to.
2: Hit Radio City.

0: Nejoblíbenější hodinka vašeho vysílání odstartovala právě teď, protože hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Píše nám tady Filip. Vidíš to, Fildo, dokonce tvůj jmenovec nám tady napsal.
1: A nebo jsem to byl já?
0: To není tvoje číslo.
1: Aha, tvoje já mám číslo dvě, ale já mám ještě SIM kartu anonymní.
0: Dobře, tak tady napsal posluchač Filip

0: sobota, 23. květen, hity na přání k vaření. Za chviličku hrajeme Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody pro Haničku z Prahy 3, která právě teď vaří pro svoji milovanou maminku domácí polévku, kuřecí vývar a bude i bramborová kaše a řízek. Díky moc za tvoji zprávu, samozřejmě pište dál na 777-937-777 anebo můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio City.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

brání k vaření v plném proudu. Jedeme, nezastavujeme, hrajeme podle vás. Ahoj Leonko, moc ráda vás poslouchám. Ještě nevím, co dneska budeme vařit. Zahraj nám Crazy od Eurosmith a uděláš nám tím velikánskou radost. Ještě nevíme, co dneska budeme dělat, ale vaše rádio je skvělý a moc rádi vás posloucháme. Díky a posíláme to i tobě a všem posluchačům a taky mému milovanému Martinkovi. No tak jo, jsme všichni tak trošku crazy. Jdeme na to. Come here, baby.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nabíjení elektromobilu může řidiče vyjít výrazně levněji než tankování nafty nebo benzínu. Stačí si pořídit domácí nabíjecí stanici a přejít na výhodný tarif, který distributoři nabízejí. Nárok má na něj každý majitel elektrovozu, když si nechá nainstalovat stanici splňující předepsané požadavky. O sazbu žádá u distributora. Změna je bezplatná a většinou je lze vyřídit online nebo telefonicky. Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů. Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvá do 9. června. Dotknou se zhruba 20 železničních přejezdů, některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboli ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do USA. V uzavřené bublině mají se trvat po dobu 21 dní, sdělil ESPN šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědného za šampionát Andrew Giuliani. V opačném případě podle něj výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Sobotní podvečer v rytmu salsy nebo samby. Taneční škola La Tropical zve na originální Tropical Party na terasách obchodního centra Smíchov. Speciální akce plná hudby a tance, kde nechybí superdrinky, DJ Latino nebo animace a workshopy. Začíná se už 5 hodin odpoledne a více na webu La Tropical. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Milovníci teplého počasí se dnes dočkají, bude jasno až skoro jasno a odpolední maximální teploty až na 28 stupních Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě teď baštíte. Sobotní odpoledne startuje na Hit Rádiu právě teď skvělou muzikou, tak volume doprava a pokračujeme. Hit Rádio si

vzpomínám, tak opravdu si pamatuju taky Dovču. Kolem toho 9. 10. roku, kdy jsme jezdívali do Itálie, do Kaorle, bylo to tam naprosto skvělý, boží. Jak to máte vy? Dejte klidně vědět. Hezké odpoledne.

0: Posloucháte Hit Radio, ano. Řekla jsem to tak krátce. Aspoň vidíte, že pro vás nic nepřetáčíme a jedeme prostě live. A jsme taky jenom lidi z masa a kostí a nějaký ten přeblet tomu prostě patří. Každopádně jsem chtěla říct, sledujte nás i na sociálních sítích, Facebook, Instagram, jsme tam jako Hit Radio, protože i tam se toho děje spousty. Takové ty záběry z backstage, když tady máme nějaké hosty, nějaké legrace, videa, fotky a tak podobně, i soutěže, tak ať jsme spojeni i v tom virtuálním světě. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio City.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

Finále mistrovství světa ve fotbale má být největší sportovní událostí v dějinách. Poprvé totiž bude mít halftime show po vzoru amerického fotbalu, což je naprosto skvělý. A headlinery dostal za úkol vybrat Chris Martin, i když Coldplay samotně nevystoupí. Kdo by se tam měl ale 100% objevit, je samozřejmě Shakira, Madonna a taky BTS. No a celá show by měla vynést 100 milionů dolarů na vzdělání chudých dětí po celém světě. A to je na tom to nejkrásnější.

Užívejte si toho dnešního krásného počasí, dělejte to, co máte rádi, pokud možno samozřejmě poslouchejte Hit Radio. Já se s vámi pro dnešní den loučím, těším se zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Jsem zvědavá, kdo budete vstávat s námi. A teď už frčím směr Žatec, kde na náměstí Svobody moderuju nádhernou akci už několik let Barevný Žatec, takže se uvidíme tam, kdo jste z okolí. A vy ostatní prostě jenom buďte, užívejte, žijte, radujte se a hlavně mějte dobrou náladu. Tak čau. Hit Radio City.

0: Grémium má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio City.
1: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ceny letenek jdou nahoru. Důvodem je zdražování leteckého paliva a také vyšší zájem o některé destinace. Klesl zájem o Asii a naopak vzrostl o evropské destinace. Jak uvádí server České televize, loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Do Česka opět míří saharský prach. Dorazí zítra a mohl by snížit teploty, které mají atakovat třicítku. Prach se udrží ve velké výšce. Problémy s dýcháním by nám proto způsobovat neměl. Možná jenom zbarví mraky a oblohu a udělá zajímavý západ slunce. A přidáme jednu sportovní pozvánku. Legendární závod míru míří i k nám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím, a to 28. až 31. května. Organizátoři hlásí, že startovní listina je plná. Potvrzeno je 22 týmů. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
0: Hokejový servis Hitradia.
1: Dnes nás čeká derby. Česká hokejová reprezentace nastoupí proti výběru Slovenska. Do zápasu půjdeme se 13 útočníky a 7 obránci. Hraje se v 16:20. Ve stejný čas startuje i duel Švýcarsko-Maďarsko. Program ale běží i teď. Rozehrané jsou dvojce zápasů Dánsko-Slovinsko, Lotyšsko-Spojené státy.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Jako vždycky po zprávách jdeme ještě na počasí. Teploty se nám tady v Praze dneska budou pohybovat až kolem 28 stupňů. No a slíbeno máme jasno nebo skoro jasno a v noci kolem 14.
0: Hit Radio City.
3: Tolik nejnovější zprávy a počasí. Krásnou letní sobotu všem. S vámi už Tomáš Kočárník a dneska speciální vysílání. Hit Radio. Víc už povíme za chvíli, teď ale Swedish House Mafia a John Martin. Hezkou sobotu.

21 Pilots tady u nás na Hit Radio City. Tohle je náš sobotní hudební výběr, díky, že nás ladíte. No a nás teď aktuálně čeká zpěvačka, která má indické, alžírské, kambodžské a egyptské kořeny. Všechno v jednom balení. Jinak řečeno, když si ji rozhádáte, máte spor automaticky tak s polovinou planety. A mimochodem, tohle je takový ten hit, který se líbí úplně nám všem, ale nikdo z nás ho nedokáže zaspívat. Protože mám pocit, že francouzsky někdy nemluví ani Francouzi. A my ostatní umíme francouzsky maximálně líbat. Indila a její Dernier Dance na Hit Radio City. Další hity pro vás.

0: Lucas Graham a jeho bez debat nejslavnější hit Seven Years tady u nás na Hit Radio City. No a my právě teď vyrážíme zpátky do našeho mobilního studia do Žlutých lázní, kde je akce Bezpečně u vody. Káťo, je to tvoje.
1: Krásné odpoledne všem, ano, zdravím vás opět ze Žlutých lázní Bezpečně u vody. Kvůli tomu jsme se tu dneska potkali a já už tu hlavně nejsem sama. Se mnou je tu výkonný ředitel Žlutých lázní Jan Dell. Dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: Vyšlo nám perfektní počasí, to je první věc, to se vám povedlo.
2: No, já jsem strašně rád, to byl náš jediný vlastně úkol pro dnešek, zařídit to počasí, protože policie zařizuje všechno ostatní a skvělé je, že my jsme vlastně naším posláním rozdávat radost a posláním policie je pomáhat a chránit, takže teďka to všechno se zabalí ještě tím sluníčkem a je to super tady.
1: Jinak teda sezóna ve Žlutých lázních vlastně odstartována. Co všechno, na co se všechno můžou lidi těšit, nějaký novinky?
2: Tak já v první řadě budu si přát, aby to počasí trvalo minimálně aspoň 90 dnů, což by bylo úplně skvělý a všichni by tady byli veselí. Ale my jsme letos už se snažili pro malý návštěvníky připravit nový dětský koutek, který jsme celý zrenovovali. Dále jsme zrenovovali, připravovali jsme beach volejbalové kurty do profesionálního charakteru, aby se zde zdáli hrát i turnaje. A tím bych mohl vlastně pozvat na 28. srpna, kdy tady bude otevřené mistrovství republiky Masters.
1: Hezky.
2: Krásný turnaj. A stále pořádně to připravujeme.
1: Já jsem koukal na ten program, že opravdu to léto tady bude nabité. Nejenom ten dnešek Bezpečně u vody, což rozhodně ještě doražte, je to skvělý, ale vlastně spousta programů pro všechny věkové kategorie.
2: Přesně, jak říkáte, je to nejenom pro ty děti, ale i třeba rovnou bych asi zase pozval na 5. 6., kdy tady rozjíždí svoji šňůru skupina Jelen. A myslím si, že si to říkám dobře, 5. a 6., nebo 4. pát, myslím, pátek, sobota, abych to neřekl.
1: Ano,
2: pátek,
1: ano, je to tak.
2: Pátek a sobota dvojkoncertem a dále potom jsou tady i zase pro děti, je tady Karol Kvído v srpnu, takže toho programu je spoustu, pak jsou tady veřejný programy, snažíme se tady o divadlo, letní kino, které je zdarma, kde naši návštěvníci si na našich stránkách, který, když budou sledovat, si můžou vybrat svůj, vyhlasovat si svůj vysněný film.
1: Hezky.
2: A zadarmo vlastně večer tady budeme promítat, když bude hezký počasí, letní kino.
1: Máte něco, na co vy se osobně během toho léta těšíte nejvíc? Máte na to vůbec čas?
2: No, já na to úplně čas nemám, ale mě nejvíc těší, když je fakt takovýhle počasí, když vidím ty lidi kolem sebe tady spokojený a to je pro mě to nejvíc, co může být.
1: Je fakt, že to můžeme říct, abychom vás sem trošku přenesli, tak kromě těch her, programů, čeká nás vrtulník a tak dále, tak je tady taky spousta lidí, kteří se prostě přišli opalovat.
2: A od toho ty tady lázně právě jsou. Já si myslím, že to je vlastně Žlutý lázně jsou někdy od roku 1939 jako plovárna a myslím, v Praze bylo skoro 30 plováren a tohle je jediná plovárna, která vlastně tady takhle aktuálně zůstala v Praze.
1: Je to tak, počasí vyšlo perfektně, Bezpečně u vody, tahle akce tady dneska probíhá celý den. Doražte za námi do Žlutých lázní. Já moc děkuju, mým prvním dnešním hostem byl výkonný ředitel Žlutých lázní Jan Dell. Děkuju.
2: Já taky moc krát děkuju a všem přeju krásný den a krásný prázdniny.
1: Já teď vracím slovo do studia a za chvilku se opět slyšíme.
3: Život plyne dál.

0: Ale Farben tady u nás v éteru Hit Radio City, no a nám pokračuje období, kdy se dokáže spojit i takový sociální experiment, jako je český národ.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Je to tak, tím tématem je samozřejmě mistrovství světa v hokeji. Zápasy v tabulce nám pokračují, český národ fandí a drží spolu. Pokud teda zrovna Robertu Zárubovi se nenadává v komentářích za to, že špatně vyslovuje švédská jména, no lidi si prostě vždycky něco najdou. Co se ale týče programu, tak dneska v 12, respektive v 16 hodin a 20 minut nás čeká bratrský souboj se Slovenskem, no a v pondělí potom Norsko. Pokud vás zajímá další program, tak na našich chlubítkách, tedy sociálních sítích, přidáváme speciální příspěvky k hokejovému mistrovství, no a současně taky máme každý den v našich zprávách speciální hokejový servis. Tady už ale budeme servírovat další hity a jako první dorazí Imagine Dragons. Tak hezkou sobotu a díky, že jste s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

To bylo trochu těch 90. tady u nás na Hit Radio City, Culture Beat a Mr. Vain. No a je tu jedna z hlavních událostí tohoto týdne. A přátelé, je to ze Slovenska. Policisté přivolali na pomoc příbuzní neboštíka, protože se z jeho hrobu ozývaly divné zvuky. Lidem to nedalo a nakonec se ta rakev fakt otevřela a zjistilo se, pozor, že neboštík je pořád ve stejné poloze a zvuky pravděpodobně vydávali hlodavci. Já ale musím říct, že mi to přijde škoda, že to dopadlo takhle, protože jako bylo by fakt hustý, kdyby po těch 2000 letech čekání na nového Ježíše by ten borec byl ze Slovenska. Docela ale ještě další hity. Teď Mark Ember a jeho Belong Together.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 14 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Soud v Ústí nad Orlicí dnes poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až 10 let vězení. Obviněný u soudu vypovídal a k činu se přiznal. Připomeneme, že mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastavený provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagóny nákladního vlaku. Novináře o tom informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Událost se obešla bez zranění. Po celé České republice se dnes koná Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Návštěvníky čekají mimo jiné komentované procházky lesem, ukázky lesnických prací, sázení stromků, lesní pedagogika i praktické ukázky moderní techniky. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhráli na ledě Colorado 3-1 a ve finále západní konference NHL vedou 2-0 na zápasy. Golden Knights se rozhodli třemi góly v poslední třetině. Nejlepším hráčem byl vyhlášený Ivan Barbašov, který 2 góly vstřelil a na třetí přihrál.
2: Po zprávách jako vždy počasí tady v Praze a okolí máme aktuálně kolem 26 stupňů, maximálky dneska až do 28, celý den skoro jasno, no a v neděli přes den většinou polojasno a nejvyšší teploty až kolem 29 stupňů.
0: Hit Radio City.
2: Tady s vámi Tomáš Kočárník, startuje naše další společná hoďka, kdy opět vyrazíme do našeho mobilního studia.

0: I když se na děti primárně teďka zaměřujeme, a to z toho důvodu, že děti jsou vlastně jako houba, ještě se nestydí, nemají žádný problém v rámci vlastně poskytnutí první pomoci. A samozřejmě, co zjišťujeme, tak ani spousta dospěláků neví, co by v tuhle situaci dělalo. Takže určitě rozhodně naše kurzy jsou jak pro děti, tak i pro dospělé. Učíme i ve vodě a na suchu. Ono se to zdá divné, ale i tak to jde. A my určitě neučíme jenom co dělat, ale taky proč. Naším cílem je, aby vlastně ti naši děti a dospěláci pochopili, proč se vlastně to co dělá.
1: A učíte třeba i na školách? Je možný třeba, kdyby mezi posluchači byl nějaký rodič, který by chtěl, aby jeho dítě se toho zúčastnilo, třeba zorganizovat to ve škole?
0: Určitě, za to my budeme velmi rádi. Jezdíme i na školách nebo po školách, máme vlastní záchranní pomůcky. Učíme děti třeba i jak volat první pomoc, jak volat záchranku. A určitě učíme vlastně prevenci tomu, aby nemuseli se dostávat do situace, kdy musí někoho zachránit, ale aby dokázali tomuto předejít. Jinak, jestli můžu říct, tak naše webové stránky jsou www.školaprevence.cz.
1: Super, ještě poslední otázka. Je to opravdu problém jenom té letní sezóny?
0: Není, to si bohužel spousta lidí myslí, že klnutí je právě problémem letní sezóny, ale Česká republika je jedna z velkých velmocí, co se týče počtu bazénů, kdy konkurujeme vlastně zahraničí, přímořským státům, takže určitě v zimě máme zamrzlé plochy. Může se stát neštěstí i v domácnosti, kde jsou vody, zahradní jezírka, takže určitě to není pouze letní sezóna.
1: Já vám moc děkuju. Vy si to určitě nenechte ujít. Školu prevence najdete i přímo tady na místě ve Žlutých Lázních. Doražte za námi. Já děkuju, tohle byla Andrea Hrušková ze školy prevence.
0: Děkuji.
1: A já vracím slovo do studia.

Pokud byste si Xyndla X chtěli užít naživo, tak šanci budete mít už 4. června na našem City Pikniku ve Žlutých Lázních. Jinak tohle byl jeho hit Puberťák. Doufám, že máte krásnou sobotu. Co si budem povídat, když se podíváte z oken, letní počasí je oficiálně tady, tak nezapomínejte dodržovat pitný režim, ideálně teda něčím nealkoholickým, protože, no, snažit se to ve vedrech držet pitný režim alkoholickou cestou je cesta do záhuby, nebo na toaletu většinou druhý den ráno, že jo. Ať máte dneska program jakýkoliv, tak pro lepší náladu tady posíláme další hity. A jako první dorazí Ray Dalton na Hit Radio City.

0: Tohle byla Taylor Swift, tady u nás v éteru Hit Radio City. No a aby těch akcí dneska nebylo málo, tak my teďka vyrazíme na Leteckou plán, a kde máme na telefonu Kubu Urbana. Kubo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se velmi dobře, ta Letenská plán je v tuhle chvíli živě a Sparta Fest, nazdar Tome.
0: Ahoj, prosím tě, přibliž nám případně my, co nevíme, o co na Sparta Festu přesně jde.
1: Tak je to oslava samozřejmě všech Spartanů, to znamená nejenom fotbalová, hokejová Sparta, ale těch oddílů Sparta má jako celou řadu. Je tady vodní polo, rugby, cyklistika, florbal, je to prostě úplně plný. No a ta Letenská pláň, jak ji znáte, je to obrovská plocha a právě tady mají jednotlivý sporty svoje stanoviště, takže když sem přijdete s celou rodinou, zejména s malýma dětma, tak je to naprosto ideální jim ukázat, jaký sport by teoreticky mohli dělat, jaký by se jim líbil a všechno si tady můžete vyzkoušet. Je fantastický, že třeba i vodní polo se tady dá vyzkoušet, je tady opravdu bazének speciální, takže jako je to celý vychytaný. A k tomu všemu je to spojení samozřejmě sportu a dobrý muziky. To znamená, že odpoledne to začne ve 4 hodiny, hudební program, hudební složka a dneska hraje třeba Slza, Adam Mišík, Šimon Op a nebo na závěr v 9 večer Činasky přímo na Letenský pláni jako fantazie.
0: Tak to je nabitý program, já věřím, že ten bazének musí být vzhledem těm vedrům docela populární tam dneska.
1: je to tak, hele, prosím tě, dokonce tady byli hasiči. A hasiči, který tady jako mají ty obrovský cisterny, jako nic se nedělo, jo.
0: Ano.
1: Ale jenom skrápili lidi, protože prostě to počasí organizátoři vybrali, já bych řekl, že míst je až zbytečně moc dobrý.
0: Chápu, je to objednaný, když už tak už. Prosím tě, jenom jsem se tě chtěl zeptat, kdyby náhodou lidi neměli koupený lístky dopředu, dá se tam prostě nějak dostat do toho areálu na místě?
1: Samozřejmě úplně bez problému, když se pojede na Letnou, to znamená hned vedle Letenského stadionu Sparty, tak je tam obrovský vstup a lístky jsou samozřejmě k mání klidně online, ještě předtím, než vstoupíte do areálu, anebo klidně na místě, no problema.
0: A dokdy plus minus ten program tam dneska večer pokračuje, nebo respektive dokdy finišuje?
1: Hele, člověče, my musíme dodržovat noční klid, jo? Takže v 10 hodin to tady úplně zabalíme a řekneme poslední pápa a s Bohem. A asi se budeme připravovat na další ročník Spartafestu, protože něco už mi tady vycvrdlikali, že snad Spartafest 2027 už je potvrzený. Ale zatím jsem jakoby nic neřekl.
0: Ano, není na dobrý zprávy, to jsme si řekli jenom my a nikdo nás samozřejmě neposlouchal.
1: Jasně.
0: Ale poslední otázka na tebe, Kubo, ono se to přímo nabízí. Musí být člověk Sparťan, aby tam mohl dorazit.
1: Pozor, měl by být Sparťan, ale to neznamená, že když přijde někdo jiný, že se třeba na místě nemůže Sparťanem stát, to se klidně stát může. A na druhou stranu samozřejmě je to sice pro všechny fanoušky Sparty, ale klidně můžete fandit i někomu jinému a přijít za zábavou a za sporty, jo? Za to tady tolik nehrotíme. Asi vám neuřežeme ruce.
0: Chápu, takže povinnost tetování S na ruce není nutná.
1: Ne, ale uděláme klidně, není problém.
0: Dobře, Kubo, tak si to tam moc užívejte. Letenská pláň Kuba Urbana Spartan Fest 2026. Děkujeme, že jsi na nás udělal čas.
1: Děkuji, díky, mě se krásně Tome, ať ti to utíká, ahoj.
0: Ahoj, děkuju. No a my už tady, dámy a pánové, frčíme na další hity Liquido nebo Cyril. Užívejte krásného slunečného počasí, ať

0: Cyril a jeho Stramblin' In v éteru Hitradia City. No a protože je akcí všude kolem nás dneska jako hůb po dešti, tak my se od Kuby ze Spartan Festu přesouváme zpátky do Žlutých lázní, kde je naše kolegyně Káťa a naše mobilní studio.
1: Je to tak, já už vás opět všechny zdravím z mobilního studia ve Žlutých lázních. Jsme tady na akci U vody bezpečně a já tu opět nejsem sama, se mnou je tady plukovník Petr Koutný z Policie České republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Kdybychom mohli začít úplně jednoduše, proč tu vlastně dneska jsme?
2: Tak dneska si policie společně se svými partnery připravila pro veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi, slavnostní otevření tady našeho bezpečnostního opatření Bezpečný u vody. Takže dneska je to o programu pro rodiny s dětmi. Představujeme jim naše aktivity, které policie zajišťuje u vody nebo na vodě. Prezentujeme činnost pořičních oddělení, letecké služby v souvislosti třeba se záchranou tonoucích na vodní hladině. Máme tady kolegy psovody, ekology, potapěče a tak dále, a tak dále.
1: Vy jste vlastně trošku předjímal i teď moji další otázku, kdo všechno tu je. My jsme tady teď museli vlastně posunout vstup, protože byla právě ta záchrana tonoucího z vrtulníku. To ještě dneska uvidíme, tuším, že jo?
2: Ano, ještě je pro návštěvníky Žlutých lázní připravena jedna ukázka, kdy kolegové letecké služby společně s útvarem rychlého nasazení prezentují zajištění tonoucí osoby na vodní hladině a její vytažení do vrtulníku a poskytnutí první pomoci.
1: Takže slyšeli jste sami, ještě stále stíháte, pokud dorazíte za námi do Žlutých lázní, to zažít naživo. Bylo to velkolepý, bylo to hlučný, museli jsme počkat se vstupem, je to tak. Kdybyste měl nějak představit takový ty základní bezpečnostní opatření, zvlášť teď o prázdninách, jaký by to byly?
2: Tak apeloval bych na lidi, na rodiny s dětmi, na lidi, kteří prostě půjdou v létě k vodě anebo na vodu a budou využívat různý plavidla, čluny a tak dále, aby především používali selský rozum, aby se koupali tam, kde je možné se koupat, aby do vody skákali tam, kde je možné skákat do vody, aby při provozování vodních sportů tyhle ty aktivity prováděly tam, kde je to povolené. Dávali pozor na to, kde nechávají svoje věci na břehu, tak aby předcházeli sami o sobě tomu, že se potom stane nějaká záležitost, kterou nechceme řešit.
1: Já vám moc děkuju, slyšeli jste to sami, doražte za námi do Žlutých lázní, ten program tady probíhá až do večera. Se mnou tady byl plukovník Petr Koutný z Policie České republiky, moc vám děkuju.
2: Moc děkuji a hezké léto všem.
1: Děkuju a já vracím slovo do studia.

David Guetta, Teddy Swims a Tones and I tady u nás na Hit Radio City. No a prosím vás, já jsem v téhle hodině říkal, že v těch vedrech je důležitý doplňovat pitný režim a že nedoporučuju ho dodržovat prostřednictvím alkoholu. No a samozřejmě mi na WhatsApp přišly zprávy a Marek mi napsal, že přeci doplňovat pitný režim ve vedrech skrze pivo je naprosto v pořádku. Prosím tě, Marku, jestli nás slyšíš, každý podle svýho, já jako rozumím, kam tím míříš a respektuju to, ale podle mě český národ je jako jediný na zeměkouli, který pivo nevnímá jako alkohol, ale jako řekněme tekutou formu chleba. Jo, chápu, jenom říkám, prostě opatrně, ve vedrech je dobrý se namazat

Jedna z nejlegendárnějších kapel vůbec. Tohle byl Linkin Park, s vámi víkendový playlist Hit Radio City. No a teď taky Iva a nejnovější zprávy.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 15 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Venkovní koupaliště se chystají na první návštěvníky. Některé otevírají už tento víkend díky vysokým teplotám, jiné až ten příští. Mnohá místa si připravila doprovodný program, který zorganizují u příležitosti Dne dětí. Pro více informací sledujte webovky jednotlivých areálů. Češi stále nejvíce preferují investice do nemovitostí. 79% jich považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku s 72%. Průzkumu se zúčastnila zhruba tisícovka respondentů starších 16 let. Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance. Uvedl to podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Dodal také, že NATO by v reakci na opakované ruské provokace mělo, cituji, ukázat zuby.
0: Hokejový servis Hit Radia.
1: Čeští hokejisté nastoupí do dnešního duelu mistrovství světa proti Slovensku se 7 obránci a 13 útočníky. Vedle brankářské trojky Petra Kváči zůstanou na tribuně bek Jan Ščotka s útočníkem Janem Mandátem. Po rozbruslení to řekl novinářům asistent hlavního kouče Jiří Kalous. Trenérskému štábu už budou v roli pozorovatelů a konzultantů k dispozici Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Pátý zápas Česka skupinové fáze ve Friburgu začne v 16:20.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Zprávy za námi, teď ještě počasí. Teploty se nám tady v Praze budou pohybovat maximálně kolem 28 stupňů. Zítra dokonce až 29 přes den. Dneska jasno nebo skoro jasno. Na neděli už je slíbeno těch mraků trochu víc.
0: Hit Radio City.
3: Krásný víkend všem tady na Hit Radio City. S vámi taky Tomáš Kočárník. Startuje nám nová hoďka a vyrazíme znovu do žlutých lázní.

0: Mimo superstary proslavil i tenhle hit a není se čemu divit. Celeste Buckingham a její Run, Run, Run na Hit Radio City. Krásnou sobotu všem, no a Žluté lázně volají, naše mobilní studio pokračuje dál a za mikrofonem zpátky Káťa.
1: Je to tak, krásné odpoledne, tady stále probíhá akce Bezpečně u vody. Rozhodně doporučuju, pokud

0: A vlastně i za ten život, za tu kariéru jsem vlastně viděl spoustu chyb, které ty lidi dělají, a věřím, že skrz tenhle projekt budu mít možnost minimálně trošku té osvěty udělat.
1: Dokázal byste si vy třeba teda poradit ve chvíli, kdyby někdo vedle vás třeba jako tonul?
0: Já se přiznám, že jako před, řekněme, 10 lety jsem v rámci brigády dělal guida na raftu v Praze Troj, a tam jsme přirozeně museli mít tady ty zkoušky. Ale upřímně, už je to fakt dávno.
1: Takže nejste si jistý?
0: Nebyl bych si úplně jistý, ale určitě bych se o to minimálně pokusil.
1: Co vás teď čeká v závodní kariéře?
0: Tak já jsem momentálně dokončil takovou tu českou část závodní a teď se pomalu přesouváme do té mezinárodní. Za 2 týdny nás čeká světový pohár v Praze Troj, kam vás všechny srdečně zvu. Budeme tam potřebovat co možná největší fanouškovskou podporu toho domácího publika. No a potom už mě čeká až vlastně mistrovství světa v americké Oklahomě, což je pro nás současně i trať pro olympijské hry v LA, a to se odehraje někdy koncem července, takže to je, tam míří víceméně ta příprava.
1: Umíte si i jako užít to léto, nebo vlastně jenom trénujete?
0: No, samozřejmě ten prostor jakoby na tu dovolenou tam je poměrně malý, ale tím, že letos máme v netradičním termínu mistrovství světa, tak pak se vrátím a vyrazíme někam k vodě na dovolenou.
1: A nejoblíbenější aktivita vaše letní?
0: Tak já bych řekl kolo a nějaký paddleboarding, no.
1: OK, já vám moc děkuju. Mým dalším hostem byl ambasador bezpečně u vody Jiří Prskavec, zlatý olympijský medailista. Ještě jednou děkuju.
0: Já moc děkuju, hezký den.
1: Za chvilku se slyšíme znovu, teď vracím slovo do studia.

Tohle je novinka v našem playlistu Joe a jeho End of Beginning Féteru Hit Radio City. No a česká vláda si podle posledních informací chce hodně posvítit na neplatiče alimentů. Ministerstvo spravedlnosti chce jít dokonce až do takového extrému, že neplatičům nově hrozí nové postihy a mohli by přijít o některá oprávnění, které jim umožní provozovat oblíbené koníčky. No jo, jedná se například o zákaz rybaření nebo lovu. Ne, nedělám si srandu, jako dává naprostý smysl. Chlap, který neplatí alimenty, si určitě platí rybářský lístek. Ale já bych byl ještě přísnější. A lidem, co neplatí alimenty, bych zakázal třeba pěstovat řetkvičky. A oni si to příště rozmyslí, nebojte. Jdem radši na další hity. No a jako první bude Miles Smith.

0: Tohle byla Pink a její pecka Souvod na Hit Radio City. No a nás teď čeká další zastávka u vody, jdeme zpátky za Káťou do našeho mobilního studia.
1: Krásné odpoledne vám všem, ano, zdravím stále ze Žlutých lázní, naše mobilní studio stále stojí a co víc, bezpečně u vody, program, který stále probíhá, stále tady děti můžou plnit spoustu úkolů, můžou zažít spousty zajímavostí, dozvědět se o tom, jak na prevenci u vody, zvlášť začíná nám letní sezóna, máme tady psovody, v 16.30 přibližně nám opět poletí vrtulník, opět si budeme ukazovat tu záchranu toho tonoucího, což je extrémně zajímavá věc, takže stále stíháte dorazit, stačí dorazit sem za námi přímo do Žlutých lázní. No a já pro vás samozřejmě budu mít ještě taky nějaké ty rozhovory. Máte se rozhodně na co těšit. Dozvíte se mimo jiné možná i to, jak se stát vlastně majitelem plavidla. Jak na to, aby se to povedlo. Spousta programů ale probíhá opravdu tady na místě. Teď je tady zábavný program pro děti na stage. Takže pokud můžete, neváhejte, využijte to nádherný počasí a doražte přímo sem za námi na místo. Atmosféra je skvělá, to vám můžu zaručit. Budu se těšit a vracím slovo do studia.

0: Tohle je jedna z nejúspěšnějších kapel v historii hudby. Aerosmith s hitem Crazy na Hit Radio City právě teď 15 hodin a 41 minut k tomu. Krásnou sobotu všem, co nás sladíte, no a pokud jste milovníci filmů a milujete filmy, tak jste se teď trefili do černého. Každý týden totiž v tenhle čas přichází chvíle, kdy vám náš kolega Ivo Alač rovnou řekne, co je v kinech nového a zajímavého a naopak taky, co je v kinech nového a stojí to za starou bačkoru. Tohle je další díl naší rubriky Film City. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Na Hvězdný války jsem zanevřel po epizodách 8 a 9 a poslední film, který se mi fakt hodně líbil, byl Rogue One, takže jsem ty všemožné seriály v minulých letech ignoroval. Ale když jsem se pak dozvěděl, že v tom novém kinodobrodružství bude hrát i moje oblíbená Sigourney Weaver, tak jsem si řekl, že tomu šanci dám. Close for the night. Thank you. Poctivě jsem tedy shlédl ty tři série Mandaloriana a byl jsem vlastně spokojen. I když mi teda na začátku třetí něco nesedělo a zjistil jsem, že bych potřeboval vidět ještě tři díly jiného seriálu. A to jsem teda na truc vzdal. Ale jsem rád, že jsem nevzdal ten film Mandalorian a Grogu, který mi přišel jako jeden z těch lepších ze všech Star Wars kousků a můžu ho vlastně doporučit i všem, kteří neabsolvovali to, co já. I když možná aspoň první sérii Mandaloriana to chce. O dalších snímcích, které se teď v našich kinech promítají, můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

Tohle byla Rihanna, Hit Radio City s vámi a zažíváte v rodině velmi křehké vztahy? Nebojte, nejste v tom sami. Terno je teď v Americe a to ohledně účasti Donalda Trumpa na svatbě jeho syna. Budu tam, nebudu tam, možná jo, mám to blbě načasovaný, je to hodně, budu tam, nebudu tam. No, prostě takové klasické rodinné trable. Ale nejbližší informace je taková, že Donald Trump na svatbu svého syna o tomhle víkendu nakonec dorazí. Může se vám to zdát jako zbytečná informace, ano, ale je to pozitivní pro celý svět. Je tady totiž naděje, že jako host na svatbě bude Donald Trump muset alespoň 30 minut v kuse mlčet a nic

0: Pecka Rock My Body tady u nás na Hit Radio City. Máme přesně za minutu čtyři, přišel čas vás znovu doinformovat. Je tu Iva a nejnovější zprávy.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda zveřejní návrh rozpočtu na příští rok koncem srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová. Rezorty požadují přes 10 miliard korun navíc oproti letošku. Přesto Schillerová trvá na tom, že deficit nepřekročí 356 miliard korun. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Alain Prost utrpěl při loupežném přepadení v úterý ráno ve švýcarském Nyonu menší zranění hlavy. Do domu Prosta vnikli maskovaní muži a jeden z nich bývalého pilota udeřil. Po výhruškách dalším násilím otevřel trezor a lupiči s cennostmi uprchli. Čtyřdenní konference OSN o nešíření jaderných zbraní včera skončila bez dosažení jasné dohody. Způsobil to spor mezi Spojenými státy a Íránem ohledně iránského jaderného programu. Jedním z hlavních důvodů neúspěchu bylo ustanovení v závěrečném návrhu, podle něhož Írán nesmí nikdy usilovat o získání, vývoj ani držení jaderných zbraní. Hokejové mistrovství světa má dneska za sebou dva zápasy a velké překvapení je na světě. Lotyšsko porazilo favorizovaný výběr Spojených států 4-2. Američané jsou blízko tomu, aby se nepodívali do vyřazovací fáze. Dánové pak zvítězili nad Slovinci s přehledem 4-0. No a v 16:20 nezapomeňte fandit české reprezentaci. Hrajeme proti Slovensku.
0: Je tu první tropický víkend tohoto roku. V Praze a okolí dneska do 28 stupňů a většinou jasno nebo skoro jasno. Zítra vedra budou pokračovat, maximálky na neděli kolem 29 stupňů. Jen už na nebi bude víc mraků, přes den většinou polojasno.
1: Hit Radio City.
0: Tolik zprávy a počasí, s vámi taky Tomáš Kočárník. Krásnou sobotu, krásní lidé, rozjíždíme další společnou hoďku.

0: Na Hit Radio City právě teď Nickelback, další hity za námi, další hity před námi, no ale právě teď volají opět Žluté lázně, mobilní studio, akce Bezpečně u vody a naše moderátorka Káťa.
1: Všechny vás zdravím, přeju krásné odpoledne, je to tak, stále vysíláme ze Žlutých lázní, stále si sem zvu zajímavé hosty a teď jsme se obrátili taky na jednoho návštěvníka. Je tady se mnou Martin, dobrý den.
2: Hezký den.
1: Co se vám zatím nejvíc líbilo na dnešní akci?
2: Když říkám hezký den, tak to počasí vyšlo krásně. Potom vzhledem k tomu, že tady mám dvě malé děti, tak Kájuška byl super program pro nás. Holky tam pařili, sluníčko, nesluníčko. A potom, ono to teď není program, ale vždycky, když jdeme do Žlutých lázní, tak holky chtějí pizzu, takže pizza.
1: Takže zatím počasí, Kájuška a pizza.
2: Tak bych to shrnul.
1: To je ale fantastický program, ono nás čeká ještě jedna ukázka vrtulníku, vlastně záchrany tonoucího, těšíte se na to?
2: My jsme tu první nestihli, takže na tu druhou se těšíme, to má být snad za 20 minut, tak doufám, že mi to holky neodfoukne.
1: Já doufám taky, musíte je držet, když tak dostatečně. Je to tak, přibližně za 20 minut nás čeká ještě jedna ukázka vrtulníku. Co obecně vy a tady Žluté lázně, jak se vám tu líbí?
2: My sem chodíme s holkama často, nebo s dětmi, já mám tři děti. A přesně, jak říkám, pizza, nebo respektive jídlo, holky jsou na jídlo, takže to je to tady zbožňou. Ta malá rozumná už říkala zmrzlinu potom, takže zmrzlina dobrý a mají tu skvělý koutek pro děti, takže do toho koutku sem chodíme. No a když jsou dny jako je dneska, jakože Sahara, tak tady prostě opalovačka, člověk nepotřebuje zahrádku, balkon, nic, může jít sem.
1: Fantastický, já vám moc děkuju, běžte si určitě užívat zbytek toho programu, protože stále je tady toho spousta, co zažít. No a my se za chvilku zpátky připojíme ještě s dalším hostem, tak si to nenechte ujít a teď vracím slovo do studia.

0: Vítězka Eurovize rok 2012, tohle byla Loreen na Hit Radio City, no a dnešní vítězkou je moje kolegyně Káťa, protože na rozdíl od proskleného studia je u vody na čerstvém vzduchu. Vyrážíme zpátky do Žlutých lázní.
1: Je to tak, zdravím vás ze Žlutých lázní, máme tady nádherně, jen co je pravda, škoda, že nejsem ve vodě, bylo by to ještě lepší. Ale já tu mám taky dalšího dnešního hosta a tím je Klára Němcová ze Státní plavební správy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když se řekne Státní plavební správa, spousta lidí vlastně neví, co si představit. Můžete nám říct, co to vlastně je?
2: Tak Státní plavební správa je poměrně starým správním úřadem. My jsme slavili v roce 2020 100 let existence našeho úřadu a je to hlavní dozorový orgán, vlastně centrální pro celou Českou republiku, který dohlíží nad bezpečností plavebního provozu. Mimo to, ale také vydáváme všechny průkazy způsobilosti k vedení plavidel, nejen k těm malým rekreačním, o čem to zde vlastně celé dneska je, ale také pro ta velká plavidla, pro ta nákladní a osobní lodní dopravy. Mimo to také provádíme technické prohlídky malých plavidel a schvalujeme technickou způsobilost těch velkých. Takže jsme takový centrální úřad pro všechny lodě v České republice.
1: A věděla byste třeba takhle z hlavy, kolik tady vlastně vůbec těch plavidel máme třeba?
2: Těch rekreačních, kterých je vlastně nejvíc, protože rekreační plavba obecně zažívá velký boom v posledních letech, máme v evidenci 22 tisíc. A předpokládáme, že vlastně zrovna takový počet je těch, které evidenci nepodléhají a nemusíte je vlastně nikde evidovat.
1: A který plavidla teda jsou ty, co nepotřebují

0: evidenci?
1: Tak jsou to plavidla, která mají výkon motoru do 4 kW, mají hmotnost menší než 1000 kg, včetně posádky a nákladu. A pokud jde o plachetnice, tak které mají plochu plachet menší než 12 m2, tak ta nepodléhají evidenci, může si je každý koupit a provozovat je libovolně a nepotřebuje také k jejich vedení žádný průkaz.
0: A jak je třeba těžký získat ten průkaz potom, pokud bych měla už to plavidlo, které ho vyžaduje?
1: Tak myslím, že je to velmi podobné tomu, jak se získává řidičský průkaz, akorát u nás vlastně nejsou povinné plavby. Vy musíte absolvovat pouze ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla, protože řada lidí se třeba z lodí naučí někde u moře podobně.
0: Jasně.
1: A pokud ne, tak jsou zde společnosti, které vlastně nabízí školení, kde se to vedení plavidel naučíte. A také u těchto pověřených osob, kterých je v České republice více než 200, uděláte právě zkoušku, která je zase podkladem pro teoretickou zkoušku, která se dělá na státní plavební správě. A to je zkouška z pravidel plavebního provozu, protože tak jako na silnici i na vodě platí nějaká pravidla. Máme znaky, které jsou obdobou dopravních značek, tak jak to znají všichni řidiči. A tohle všechno se zkouší vlastně formou testu na státní plavební správě.
0: No a když už jste to nakousla, tak přesně, co třeba ta bezpečnost tady u nás na Vltavě vlastně?
1: Tak ono se to třeba nezdá, ale ten plavební provoz vlastně na některých vodních tocích a vodních nádržích v České republice je velmi intenzivní. Zejména na oblíbených vodních nádržích, jako jsou Slapy, Orlík, Lipno, ale i nesmím zapomenout Dalešice, Žermanice, Těrlicko na Moravě. Velmi oblíbený je Baťův kanál, celé Labe, kde vzniklo velké množství nových vývazišť právě pro malá rekreační plavidla. Takže ten dozor vlastně znamená, aby byla kontrola nad dodržováním pravidel, nad tím, jak se plavidla potkávají, kde mohou stát, jak, v jakém režimu plavby například plují. To je třeba velmi důležité na těch vodních nádržích, kde se na během plavební sezóny i umísťuje plavební značení, které nařizuje určitý pomalejší režim plavby třeba.
0: Ale jinak teda není tolik těch nehod, je to dobrý jako zatím.
1: Musím říct, že plavební provoz České republice je bezpečný, tak tady mohu veřejně pochválit i plaveckou veřejnost, protože vlastně všechny nehody, které jsme zaznamenali v loňském roce, jejich počet byl poměrně nízký. Je to 31 plavebních nehod v celé České republice a díky bohu jsou to většinou plavební nehody malé, při kterých nedochází k žádným zásadním újmám na zdraví či životě nebo velkým majetkovým škodám.
0: Myslím, že velká motivace pro všechny, kteří o tom třeba dlouhodobě přemýšleli, tak tohle je skvělá zpráva. Já vám moc děkuju, se mnou tu byla Klára Němcová ze státní plavební správy. Děkuju.
1: Já také děkuji a loď ahoj a hezké prázdniny.
0: Slyšeli jste sami, takže ahoj. Já se loučím, ale vy určitě ještě doražte do Žlutých lázní, stále stíháte spoustu programů. Mějte se krásně.
2: Káťo, my ti moc krát děkujeme, užívejte krásného počasí a někam k vodě vyražte i vy, co třeba nemůžete dorazit zrovna na tuhle akci. Jinak před námi už jsou...
0: Děkuju.
1: Taky děkuju.
2: Já jsem dámám nevypnul mikrofon, tak jsme ještě slyšeli jejich loučení. Dámy a přátelé, to máte v ceně, navíc zdarma, není zač.

0: Pecka Turn the Light Off právě teď u nás tady v éteru Hit Radio City. No a vyrazíme, přátelé, do světa. Kontrolní otázka na vás. Byli jste někdy na tom All You Can Eat? V překladu sněste, co můžete. Ona to nabízí řada restaurací na různých místech. Prostě si zaplatíte určitý budget a pak máte buď omezený nebo neomezený čas na to sníst, kolik můžete. Jestli jste to někdo někdy zažil, tak sami moc dobře víte, že je to velmi ošemetné a logicky, když můžete sníst, co chcete a kolik toho chcete, tak nikdo na téhle planetě nejí střídmě. No a španělská restaurace teď zavedla speciální poplatky pro hosty, kteří se pozvrací. Protože, řekněme si to upřímně, někdy se to hod tak nějak přežene a když se nad tím zamyslíte, tak vlastně jste si zaplatili za to, abyste se předspali. Jo, dává to smysl, no ale teď si máte připlatit za to, co z toho přirozeně vyplývá. Takže když se nad tím zamyslíte, to není pokuta. To je v podstatě čistě technicky předplatné na další kolo.
1: But I just can't be with you like this anymore.

0: Tohle nebyl nikdo jiný než Damiano David, Féteru Hit Radio City. A pokud se chystáte přes léto někam odletět, tak samozřejmě dobře pro vás, věřte mi, tady vám nic neuteče, ale jestli nejste fanoušci dlouhého vyčkávání na letišti, tak přímo teď na webu Hit Radio City pro vás máme takových 5 nejlepších tipů, jak se v pohodě a rychle odbavit na letišti. Takže jestli chcete být vysmátí jak lečo a nestát třeba na letišti dlouhou frontu, kde děti řvou a brečí se slovy, kdy už tam budem, tak mrkněte na webovky našeho Hit Radio City. Mezitím my posíláme další hromadu hitů. Jako první Shaus a pecka Love Tonight. Tak hezkou sobotu všem.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: hezké sobotní odpoledne všem, s vámi Hit Radio City, taky Meredith Brooks, a to s hitem Bitch.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: No a jak určitě víte, právě teď svádíme bratrský souboj na mistrovství světa v hokeji se Slováky. Pokud zrovna třeba teďka řídíte nebo nejste u nějakého digitálního přístroje a nemáte přehled, tak aktuálně vedeme 4 minuty před koncem první třetiny nad bratry Slováky 1-0. Sice jsme za poslední 3 minuty asi 48krát málem dostali gól, ale to klíčové slovo je málem, takže jsme ve vedení. Pokud koukáte nebo budete držet palce, tak hlavně je moc nemačkejte, ať nemáte zbytečně modré. No a mimo mistrovství světa v hokeji nás taky samozřejmě čeká mistrovství světa ve fotbale, takže zejména muži nebudou stíhat na co dřív koukat. A právě teď v našem playlistu nás čeká zpěvačka, která má v podstatě jako zmonopolizovaný ten svět těch fotbalových hitů. Jo, ona to zpívala snad k většině těch mistrovství světa ve fotbale, ty hlavní hity, a no asi není třeba představovat, ne. A víme, o kom mluvím.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ceny letenek jdou nahoru. Důvodem je zdražování leteckého paliva a také vyšší zájem o některé destinace. Klesl zájem o Asii a naopak vzrostl o evropské destinace. Jak uvádí server České televize, loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Do Česka opět míří saharský prach. Dorazí zítra a mohl by snížit teploty, které mají atakovat 30. Prach se udrží ve velké výšce. Problémy s dýcháním by nám proto způsobovat neměl. Možná jenom zbarví mraky a oblohu a udělá zajímavý západ slunce. Plánované rušení a slučování části okresních soudů by mělo začít později, konkrétně až v lednu roku 2028. Ministerstvo spravedlnosti ustoupilo od záměru reorganizovat justici již od počátku příštího roku. Píše o tom server Česká justice. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboli ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do Spojených států. V uzavřené bublině mají se trvat po dobu 21 dnů. V opačném případě výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat.
2: Co se počasí týče, tak měříme kolem 28 stupňů, což jsou maximálky pro dnešek. Na nebi je to dneska bez mraku a tak se nás to bude držet po celý víkend. Zítra dokonce přes den až 29 stupňů.
0: Hit Radio City.
2: Tohle byly nejnovější zprávy a počasí. S vámi už zase Tomáš Kočárník a před námi poslední společná hoďka.

Distribute s hitem do Sound of Silence, za chvíli třeba Rosalyn nebo kapela Hodiny. No a jsou tu novinky v naší fotbalové kauze. Pražská tribuna Sever aktuálně jedná se Slaví, aby se mohl zase otevřít kotel. Ten je samozřejmě kvůli incidentu během zápasu dočasně uzavřen, ten incident proběhl se Spartou, není možný, abyste si toho nevšimli nebo to neviděli, protože to bylo všude. Jedná se, ale zatím nikdo nic moc neví a to, co nikdo ví, tak nepoví. Prostě normální situace v České republice. Samozřejmě se zvažují i přísnější kontroly, aby se na fotbalové stadiony, jak to říct, no, nedostali ty problematičtí jedinci. Na druhou stranu si myslím, že jako každému návštěvníkovi dělat magnetickou rezonanci a skenovat, jestli náhodou nemá mozek o velikosti mandarinky, já nevím, no, to by prostě byl zdlouhavý proces.

0: Na Hitrádiu City kapela Hodiny s jejich hitem Dívej. No a pokud byste si tuhle partu chtěli užít naživo, tak víme kde.
1: City Picnic na Ladronce. Festival, který se vejde na deku.
0: Je to tak. Léto nám klepe na dveře a my pro vás máme akci poměr cena výkon ideální, protože se na ní dostanete úplně zdarma. Už 4. června od 15 hodin a 30 minut ve Žlutých lázních startuje právě náš City Picnic. Roztáhneme deky, dáme dobrý jídlo, užijeme si skvělý program a skvělou hudbu. Celé to začne od 16 hodin, show Kája a Bambuláček, aby si taky na své přišli i ti nejmenší, ale věkově to omezené není. Nebude chybět ani improvizační show Komikadze s Vincentem Navrátilem a Dominikem Vršanským. No a samozřejmě budou taky parádní koncerty od 8 hodin právě kapela Hodiny a v 17 hodin a 35 minut dorazí i tenhle sympaťák. Samotný Xindl X bude součástí našeho City Picniku. Tak nezapomínejte dorazit i vy 4. června. Žluté lázně od 16 hodin zdarma pro každého, kdo bude chtít dorazit. Budeme se na vás těšit.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.

0: www.sheripraha.cz.
1: Partnerem City Pikniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sheripraha.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Hit Radio.
4: Hit Radio.

Tohle byly Linkin Park, Hit Radio City s vámi, no a milá Praho, jedním slovem opatrně. Klíšťata mají žně. Na konci tohohle týdne mají být tihle naprosto zbyteční tvorové nejvíc aktivní. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav, který má evidentně širší pole působnosti než jenom počasí. Takže kdo nás právě teď ladíte a nemáte očkování, jedním slovem, bacha. Hlavně v těch městských parcích a zahradách, kdo jste zadaní v manželství nebo v podobných problémech, můžete se pak večer vzájemně v rámci prevence ochmatat, teda prohledat, jestli nemáte klíště. A co si budem povídat? Vzhledem k tomu, že se těmhle tvorům daří i v našem hlavním městě, tak to tohoc není žádný překvapení. Na rozdíl od nás totiž nemusí řešit hypotéky ani drahé nájmy. Život prostě hod někdy není fér.

Kapela Jelen a jejich hit Všude zdejší, hit Radio City s vámi. Máme přesně 17 hodin a 36 minut k tomu, takový letní podvečer, krásný letní podvečer. Pokud plánujete nějakou tu romantiku, tak držím palce, ať to vyjde podle představ, což se stejně nikdy nestane, ale buďme optimisti. No a pokud byste k tomu letnímu počasí chtěli právě teď nějaký romantický hit, tak je načasování akorát. Ježíš, moment, pardon, tohle ne. Jo, tohle už zní líp. Teda ne líp, ale víc romanticky. Calvin Harris a Ellie Goulding, jejich I Need Your Love na Hit Radio City.

0: Mikolás a jeho a kapela na Hit Radio City. Díky všem, co jste s námi, samozřejmě naše hity pokračují dál, akorát já se loučím. Užívejte letní víkend, nezapomeňte se namazat, myslím samozřejmě opalovacím krémem, nebo čím chcete, každý svobodně podle sebe. Teď už zprávy a potom třeba Green Day nebo Robbie Williams. Byl s vámi Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Venkovní koupaliště se chystají na první návštěvníky. Některá otevírají díky vysokým teplotám už tento víkend, jiná až příští. Mnohá místa si připravila doprovodný program, který zorganizují u příležitosti Dne dětí. Pro více informací sledujte webovky jednotlivých areálů. Země Evropské unie budou v příštích 15 letech čelit vysokým výdajům na obranu, energetiku a důchody. Pokud se nezmění jejich hospodářská politika, způsobí to neudržitelný růst veřejného dluhu. Průměrný dluh evropských zemí by tak za nezměněných podmínek mohl do roku 2024 vzrůst až na 130% hrubého domácího produktu. Obrovská senzace se dneska zrodila na mistrovství světa. Hokejisté Lotyšska porazili 4-2 obhájce titulu Spojené státy a druhou výhrou na turnaji oživili šance na čtvrtfinále. Na čtvrtém postupovém místě tabulky curišské skupiny A vystřídali právě Američany, kteří mají po třetí prohře o bod méně. Lotyšsko zakončí skupinu duely s papírovými outsidery Británií a Maďarskem. Spojené státy čekají zápasy s Maďarskem a Rakouskem. A na závěr počasí. Noc bude jasná až polojasná s teplotami mezi 13 až 9 stupni. Neděle nabídne jasno nebo polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti lokální přehánky. Teploty budou vyloženě letní, mezi 25 až 30 stupni. Mohou být ale nižší kvůli saharskému prachu ve vyšších vrstvách atmosféry.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

Hit Radio City. Tohle vám hrajeme nově.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.